0: których se jmenovat Jan.
1: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

kus dá, velký lana viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas? Spojovali nás a já potřebuju slíst dolů, do údolí. Postavit se, postavit svět, znovu nadechnout se. A dál už je to na tobě.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Bond. James Bond.

0: Jestli vám tohleto něco připomíná, no tak to je přece Mesh. Hudba ze seriálu od Manic Street Preachers. My jsme Hit Radio 90, 6 minut před 7, já jsem Vláďa Řepka a mám tu Hanku a s ní se podíváme, jak to jede. Krásné ráno.
1: Doprava.
2: Silný provoz je dnes ráno na Štěrbohovské spojce. Před sjezdem do Štěrbohov směrem na Barandovský most v Praze došlo totiž k nehodě dvou kamionů. S kolonou počítejte od nájezdu z D11. Zdržíte se hned proto i na příjezdu do Prahy po dálnici D11. Po pojíždě v tomto případě budete už od 6. kilometru. A bouralo se také na dálnici D1 ve směru na Brno od Vyškova u Tvarožné. Dejte pozor na 209,5 kilometru. S kolonou počítejte od 216. kilometru zhruba na půl hodinky.
0: Přidávám most Chomutov u Jirkova. Na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta a provoz je částečně omezen. Kolona se zatím netvoří.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Sleva 20%.
9: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám baru povedlo, jako z katalogu.
8: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
17: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
17: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
17: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
17: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
17: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
0: Počasí. Jak to dneska vypadá venku? Ráno hlavně v Čechách ještě pozor na mlhy a nízkou oblačnost, ale to brzy přejde a budeme mít krásný podzimní den s teplotami jak u moře 18 až 23 stupňů.
15: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Minutu před 7, díky, že ladíte Hit Radio 90, Vláďa Řepka vám přeje dobré ráno. Dnes je 6. října a přesně před 16 lety začalo peklo. Storíčka, filtříčky, yes. Poprvé jsme ochutnali Instagram a od té doby se umíme všichni hezky tvářit. Jsme hezčí a úspěšnější než ve skutečnosti. Takže vás teď dávám do kolabu s Inexes, protože to je celkem slušná spolupráce.
15: Vláďa Řepka. Hit Radio.

0: Hit Radio 90 v 7.23, Blair, The Universal, před Alicí Springs nebo doktorem Albanem. Zítra začne největší knižní veletrh na světě ve Frankfurtu nad Mohanem a jedno téma, to se řeší ještě dřív, než to celý začalo, a to je umělá inteligence. Autoři se začím bát nemusí, tam je stále poznat, když něco napíše AI, ale vymyslet takovou obálku trvá počítači pár vteřin a v některých zemích už překladače chrlí většinu knih. Tak tady bych použil na závěr hlášku z Pelíšku, kterou říká Stelinka Zázvorková. A malíři a překladatelé teď nebudou mít co žrát.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda.

0: Doktor Alban v programu Hitrádia 90 v 7.27. Dobré ráno. Tak co? Už dlouho tady nebyla žádná svatba, ne? Tak si jednu dáme. Ale musíme se vrátit do 6. října 1991. Na slavném ranči Neverland se odehrála totiž ten den jedna z nejbláznivějších svadeb 90. let. Michael Jackson osobně odvedl k oltáři svou velkou kamarádku Elizabeth Taylor. Pro ní to byla 7. svatba a ženichem byl stavební dělník Larry Fortensky. Což o to, stavař se do rodiny hodí, ale tohleto manželství moc dlouho nevydrželo. Nakonec jen 5 let. A řeč o něm byla, tak tady je Michael Jackson.
1: Hit Radio 90. 90.

0: a jí to baví pořád, tak předvede show, na kterou jen tak nezapomeneme. Tu poslední před týdnem a něco na předávání cen MTV z podia udělala 70kovej klub. Mně se líbilo, co řekla na závěr. Je úplně jedno, odkud jste nebo kolik máte v kapse. Na tanečním parketu jsme si všichni rovni. Tak to si můžeme za chvilku vyzkoušet. Už za minutu. Genesis na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: 90 jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

0: Texas, Summer Sun na Hitradio 90, 8 minut před 8 hodinou. Dobré ráno, co je Vláďa Řepka. A ptám se, už máte doma hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev? Ne? Tak kdy nejpozději vám dojdou, řekneme ve zprávách. A taky to, kde to nejede, že, Hanko?
1: Doprava.
2: Před Prahou je kolona na dálnici D11, hned na prvním kilometru u nájezdu na Pražský okruh. Se totiž vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním a provoz v místě nehody je výrazně blokovaný. Kolona se táhne už od 10. kilometru a zdržíte se asi půl hodinky. Další půl hodinku navíc potřebujete na příjezdu do hlavního města po dálnici D5, popojíždí se od 8. kilometru a na dálnici D1 počítejte stále s komplikacemi ve směru z Vyškova do Brna na 209,5 kilometru u Tvarožné, kde se došetřuje v pravém pruhu dopravní nehoda a kolona se táhne víc než půl hodiny od 220. kilometru.
0: A přidávám dvakrát Prahu, ulice 5. května před Nuselským mostem, tam bourala dvě osobní auta, počítejte s narůstající kolonou. A v Praze na Střížkově v Rochlické ulici u křižovatky se Střelničnou také dvě osobní auta. Tak také počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
8: Salonky.
9: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
8: Úklid.
9: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
8: Ha, kuchař.
9: Správně.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
10: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
11: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Zaostřeno na region.
1: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Hostem je Michal Hroza, náměstek primátora hlavního města pro oblast infrastruktury. Otevření moderního interaktivního centra Hydropolis je na spadnutí. Co nabídne? Modernizace čistírny odpadních vod je drahá, ale nutná. A jak je Praha v roce 2026 připravena na velkou vodu? Najdete v rozhovoru na webu Hit Radio City.
2: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Do Evropy míří silná studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty můžou místy spadnout až o 15 stupňů. V Česku navíc přibude déšť a vítr a maxima se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. Francii dál sužují studentské protesty kvůli nedostatku peněz ve školství. Při nepokojích už utrpělo zranění téměř 200 studentů. Dnes se chystají další masové demonstrace. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s europoslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Tenista Jiří Lehečka dnes bude bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin dopoledne našeho času.
2: Vladan z Newsroomu, děkujeme.
0: Počasí.
2: Říjen dneska ukazuje svoji lepší tvář, před námi je nádherný skoro letní úterý, většinu dne bude jasno nebo jen malá oblačnost, odpoledne se teploty vyšplhají na velmi příjemných 18 až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Haló, kdo tam? To byl pan Bell. Dneska přesně před 150 lety zprovoznil telefon. To je stejně neuvěřitelný, nejdřív to byly jenom takový dva dráty od pantáty, a dneska v tom máme celý svět a na aplikaci Rádia.cz dokonce můžete poslouchat i Hit Radio 90. Láďa Řepka vám přeje dobré ráno. Tady je 2 minuty před 8 Bryan Adams.

0: Kim Appleby na Hitradio 90, 8-9, dobré ráno, ani se mi od ní nechce, ale za chvilku ji vystřídají Placebo, kteří vyrazili na výroční turné ke 30 letům od svý debutové desky a budou i u nás v Praze. 15. listopadu si napiš tedyž tak do kalendáře. A slibujou nejenom ty jejich nesmrtelní hity, ale i třeba něco novýho. My si dáme to nesmrtelný. Every you, every me. Za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz. Hit Radio 90.

Martin Out a Spiritu 8.24, je to Radio 90, já vám přeju krásné ráno. Jestli máte pocit, že to dneska v práci není úplně OK, tak jste pořád asi neprodělali v přepočtu přes 3,5 miliardy jako Tom Cruise. A přitom ten vždycky, na co sáhne, to se mění ve zlato. Až do posledního filmu. Ten se jmenuje Digger a je aktuálně v kinech. A ty 3,5 miliardy prodělal právě on. O prvním víkendu totálně vyhořel. To je taková cesta do pekla. Chris Rea, The Road to Hell. Budou ještě třeba Symbol nebo Alanis Morissette na Hit Radio 90. Krásné ráno.

0: Alanis Morissette to byla jedna z hvězd, která vystupovala na slavném britském Glastonbury. To o víkendu spustilo předprodej na příští rok a všech víc než 200 000 vstupenek zmizelo za pouhých 42 minut. A to i přesto, že lístek stál 12 000 korun a lidé vlastně neví, na koho si ten lístek kupují, protože pořadatelé zatím hlavní hvězdy tají. To já teď v 8.36 vám to řeknu napřímo. Za chvilku na Hitrádiu 90 Santana a Rob Thomas nebo DJ Sash.
1: Nejvíc 90kových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
1: 90ky jsou zpátky.

0: Drahokamy a paláce teď lítali vzduchem na Hitrádiu 90. Khalid a Aisha, který jako první začal míchat tradiční beduínskou hudbu s popíkem. A podívejte, jakou s tím udělal díru do světa. S námi je 6 minut před 9. Já jsem Vláďa Řepka, se mnou je tu Hanka a ta nás vezme na silnice. Doprava.
1: Na Pražském okruhu je silný provoz na exitu 60 směrem dál do Štěrvohol. Tady na nájezdu z D11 se totiž vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Kolona na 3/4 hodiny se ale tvoří už z dálnice D11 od 12. kilometru. A na D5 je od rána silný provoz od 8. kilometru. A navíc teď v koloně se na 2. kilometru před Prahou vyšetřuje vážná dopravní nehoda kamionu. Popojíždět budete asi 40 minut. A silný provoz zůstává na D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Kolona na víc než půl hodinky se táhne už od 222. kilometru.
0: V Praze na Žižkově v Jeseniově ulici u křižovatky s Kaplířovou bourala dvě osobní auta, tak tady projedete s omezením. A v Nagbelské, také Praha, do Novopatské směrem do Hloubětína se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
18: Šéfe, došel matroš.
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
21: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Počasí.
0: Čeká nás velmi příjemné, skoro letní úterý. Většinu dne bude jasno, nebo jenom malá oblačnost, teď je 10 stupňů, ale teploty se vyšplhují na příjemných 18 až 23 stupňů.
22: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Minutu před devátou jste s Hitrádiem devadesátka. Láďa Řepka s vámi a říkám jen užívat, dokud to jde. Jo, myslím to pěkný počasí, protože na Evropu se blíží studená fronta, která nás srazí na kolena. My se samozřejmě nedáme a zase se zvedneme, ale bude nám u toho pěkná zima.
22: Láďa Řepka.

0: Aerosmith na Hit Radio 90 v 9.10 budou třeba Snap za chvíli. Je 6. To znamená, že do vejplaty ještě pár dnů zbývá. Tak se nedělejte, kolik máte v peněžence. No, ne, že bych vám něco dal ze svýho, ale jsou čerstvě spočítaní nejbohatší lidi na světě, tak dám tip, ne. V tomhletom klubu máme dokonce i 4 české zástupce. Paní Kellnerovou, Michala Strnada, Daniela Křetínského a Karla Komárka. A ti mají dohromady majetek, na který by vám ani kalkulačka nestačila. Není zač. Tohle bylo info hlavně pro nezadamí, dámy a pány.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio 90.

0: Celine Dion nějaký čas kvůli své nemoci odpočívala, tak si to dneska vynahrazuje a kdykoliv se někde něco koná a Celine se náhodou nachází poblíž, tak se připojí. Teď před pár dny se nečekaně zjevila přímo před Eiffelovkou a naživo tam zaspívala s obrovským úsměvem. A díky tomu ji tam potkala i třeba naše herečka Anja Geislerová, která z toho má zážitek na celý život. Taky bychom měli. Nezávidíme, přejeme. Celine Dion před Pharrell, Desire nebo Garbage.
1: Hit Radio 90. Seconds. 4, 3, 2.

0: 19. bondovku jsme si připomínali z Garbage na Hit Radio 90. 5 minut po půl desáté. Já jsem Vláďa Řepka, už nebudu ani třepat, ani míchat a předám mikrofon svým kolegům. A do desátý ještě zahraju také z filmu Šakalí léta Ivana Hlase Pod oknem za minutu.
1: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: To je ale dneska přivítání. Přijdete do rádia a slyšíte Take That těsně před 10. hodinou na Hitrádiu 90. Hezké dopoledne. Doprava. A pojďme na silnice, jak to vypadá?
1: Přeji vám pěkné dopoledne, u mikrofonu je Hanka Koterová, jsou tu další informace ze silnic. Silný provoz je na příjezdu do Prahy. Jednak na D1, tady na 16,5 kilometru, se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. V koloně se ale před Prahou zdržíte i na D7, na 3. kilometru za sjezdem na Kněže Ves se srazilo nákladní auto s dodávkou a od rána je silný provoz na příjezdu do Prahy také po D5. Popojíždí se v koloně od 8. kilometru. Na dálnici D11 teď aktuálně velký pozor, na 83. kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje srážka 2 kamionů a tvoří se také dlouhá kolona. A to je z dopravy vše, přeju vám šťastnou cestu.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
6: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli Zličín.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Zaostřeno na region.
13: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region. V rozhovoru se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón. Plní domy P plus R svůj účel a jaké stavby dluží Praha řidičům. Najdete už teď na webu Hitrádia City.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Stačí se podívat z okna, takhle by to mělo vydržet dneska po celý den. Možná odpoledne bude přibývat lehce oblačnost, ale užívejte si to modro a skoro jasno nebo polojasno a teploty do 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Hezké úterý, bude 10 hodin, 6. říjen. Ráno bylo zase o kus víc fršno, ale jinak to vypadá na poslední záchvěvy babího léta. Tak si domluvte oběd nebo kafe ještě někde na zahrádce, dokud to jde a dokud nám je nerozeberou a udělejme si to hezký. I s největšíma hitama 90. let. Pěkný úterý.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 11 minut po 10. hodině na Hit Rádiu 90. Doktor Alban. Jak je teďka před volbama, tak všechny billboardové plochy patří různým obličejům samozřejmě. A já jsem o víkendu viděla jeden, kde se ten kandidát prezentoval celkem se 6 akademickými tituly. Takže logicky nic jiného už se na ten billboard nevyšlo. Doktor Alban, to je vlastně takový titul na doživotí. Za moment jsme zpátky, hezké dopoledne.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

Devadesátky jsou zpátky. Oh, Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

Je to pár dní, co Oasis vyprodali celý svoje turné na příští rok za pár minut. Znám docela dost lidí z okruhu svých přátel, co byli ve frontě reálně. Ale vlastně neznám nikoho, kdo by ten lístek nakonec urval. Nikdo se s tím na sítích nechlubil. A co není na Instagramu, tak to se neděje, to víme. Dneska má Instač narozeniny. Pro vaše informace, nejlajkovanější fotkou v historii Instagramu je příspěvek od Lionela Messiho z prosince 2022, ve kterým oslavuje vítězství Argentiny na mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Ten příspěvek má k dnešnímu dni přes 75 milionů lajků. Tak kolik času vám už dneska zabralo scrollování? A ještě, jak moc jste se už stihli naštvat, že někdo jiný žije daleko barevnější život než vy? No, Instagram, chtěli jsme to, máme to.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezké úterý. Bonovox si tenkrát poprvý nasadil velký černý brejle a vytvořil svoje alter ego The Fly. A tenhle ten hit se jmenuje úplně stejně. 15. listopadu vychází YouTube nový album. Všechno se to děje samozřejmě u příležitosti 50 let od chvíle, kdy si čtyři opravdu malí teenageři, kluci v Irsku řekli, že založí kapelu. A rozhodně, že to nebude žádnej nagelovaný boyband. 90 za chvíli zpátky.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový spray z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Michael Bolton na Hitrádu 90, 6 minut před 11 hodinou, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu aktuality ze silnic. Na D1 před Prahou čekejte silný provoz a kolonu. Na 16,5 kilometru se totiž hromadně srazily 3 osobáky. Kolona se táhne už od 24. kilometru a popojíždět budete víc než půl hodinky. Podobně opatrně na D8, na příjezdu do Prahy na 19. kilometru se vyšetřuje nehoda 2 osobních aut. Tady se vytvořila kolona zhruba na čtvrt hodinky a na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov v levém pruhu zasahuje policie na 210. kilometru u srážky 2 osobních aut. Brzdí se ale už na 206. kilometru a ztratíte 20 minut. A to je z dopravy ode mě pro dnešek vše. Šťastnou cestu.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude celý den jasno nebo maximálně polojasno a teploty 18 až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Už jenom pár dní zbývá do voleb. V ulicích měst by se kandidáti politických stran rozdali. Tak pokud nebudou rozdávat lízátka před školou v dlouhém kabátě, pak je to asi v pořádku. Jsme v další hodině, takhle hraje 6. říjen. Hezké dovoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Spousta o generace mladších zpěváků vzdala hold legendě George Michaela na nedávných cenách MTV jako super pokus, ale když se na ta videa podíváte zpětně, tak z toho plyne, že George byl prostě jenom jeden. Stejně jako Elton John, který naštěstí může vystupovat pořád jako originál, nikoli jako revival sám sebe. Dali jsme ukázku z George Michael Tribute i na naše sítě, kde jsme samozřejmě jako Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
13: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: 90. jsou zpátky.
18: Hit Radio 90.

Men in Black na Hit Radio 90 a já jsem to asi konečně odhalila. Já konečně vím, o čem je tahle písnička Men in Black. O kominících. Protože začala topná sezóna a vždycky je prostě potřeba, aby vám kominík udělal takovou tu revizi. Tak teďka jich je logicky nedostatek, protože jsme si všichni vzpomněli na poslední chvíli a každý teďka nutně potřebuje zavolat kominíka, aby strčil štětku do komína a bylo to hotový a pec nám nespadla.

0: 11.40, Hit Radio 90, ten český popový rybníček, to je spíš rivalita, takže kdybych se měla tipnout, kteří tři čeští zpěváci by mohli naspívat podobně silnou věc, která tady vydrží dlouhý roky, bez toho, aby si pánové vzájemně záviděli faninky a počty sdílení a dosahy na sítích, tak asi bych ta tři jména dohromady jen tak nedala. Napadá mě maximálně Kellyn, Sofian Mejmej a Ben Cristoval, možná. Takže Brian, Rod a Sting jsou vlastně takovou věčnou inspirací, kterou zatím ani mladá světová scéna nepřekonala. Za chvíli jsme zpátky i s Lucí.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
3: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam.
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
2: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Phil Collins má 5 dětí a Simon Collins je ten druhý nejstarší, letos je mu 50. A takhle se snažil vystoupit ze stínu slavného táty v roce 1999. A nakonec ten táta mu vlastně pomohl i s těma doprovodnýma vokálama v pozadí. Bude 12 hodin, řekneme si všechno, co je potřeba. Doprava.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D1 od Brna kvůli nehodě na 16,5 kilometru se kolona táhne od 24. a necháte v ní 20 minut. Postojíte si také na příjezdu od Ústí nad Labem. Na 21. kilometru D8 se srazila 2 osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Zdržení je na půl hodiny, poslední volný sjezd je exitem 29 Roudnice. Kolona je také na trase Brno-Vyškov. Na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov je nehoda v levém pruhu a do toho ještě zúžení na 213. kilometru. Celkové zdržení je přes 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Partners Banka.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Zaostřeno na region.
7: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Hostem je Michal Hroza, náměstek primátora hlavního města pro oblast infrastruktury. Otevření moderního interaktivního centra Hydropolis je na spadnutí. Co nabídne? Modernizace čistírny odpadních vod je drahá, ale nutná. A jak je Praha v roce 2026 připravena na velkou vodu? Najdete v rozhovoru na webu Hitradia City.
8: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
7: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak si kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny. Do školy také nastoupila nová sociální pedagožka. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta. Srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne. To bude větrno a deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Naši fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Od 7:30 večer nastoupí venku proti domácímu Portugalsku. To už si zajistilo přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
9: Počasí. Já doplním to počasí. Zítra už bude na obloze opravdu víc mraků než dneska. Oblačno, někde ale ještě polojasno. Teploty podobné jako dnes, tedy 18 až 23.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
9: Úterní poledne, hezký den, ať se práší za kočárem. Tady se u nás práší hodně. V Tokiu jsou po rekordně trvajícím dešti, který se snášel asi 39 dní v kuse. Je to spíš tanec v kalužích teda. Markéta s vámi odpoledne. Užívejte den.
8: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Dave Grohl z Foo Fighters se stal součástí ceremoniálu, kdy Nirvana teďka dostala cenu za celoživotní přínos hudebním videím a kultuře. Tak škoda, že celoživotní znamená v případě Nirvány jenom asi 7 let. Kytary nedáme z ruky ani za chvíli, mám pro vás třeba Metalliku tady na Hit Rádiu 90. Čtvrt na jednu, hezké odpoledne.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90kového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

60. Non-stop! Hit Radio 90.

Kolem Metallica se toho teďka točí strašně moc a úplně nejvíc se kolem točí celá hala Sphere, což je ta nejmodernější hala na světě, která má tvar obrovský koule, stojí ve Vegas a teď právě to tam má Metallica na nějaký čas pronajatý jenom sama pro sebe. No a to, co se uvnitř té haly děje, tak to je opravdu nevídaná audiovizuální show, kdy předpokládám, že na začátku toho představení otevřete pusu a zavřete ji ve chvíli, kdy přijdete domů. Je tam za mě teda jedno velké mínus, bohužel, protože všichni návštěvníci haly Sphere nedají z ruky mobilní telefon. A to je teda něco tak strašně otravného, že i kdyby Vegas bylo blíž, tak tohle by asi spousta fanoušků Metallica prostě nedala, no. Teď Richard Miller, Hit Radio 90.

0: Paříži teď probíhá týden módy. Nechybí tam Beckhamovic familie, která se téměř komplet objevila na včerejší přehlídce značky Victoria Beckham. Samozřejmě všichni totálně ve stylu, v oblečení, který nemá nic společného s trendem udržitelnosti a samozřejmě stojí strašně moc peněz. 90ky jsou za chvíli zpátky, bude Annie Lennox, hnedka odpoledne.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: 90ky jsou zpátky.
2: Hit Radio 90. 90.

0: Cornel Blondes, skoro ve 13 hodin na Hit Radio 90. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Postojte si na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Na 21. kilometru D8 se srazila dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Necháte tam půl hodiny. Poslední volný sjezd je exitem 29 Roudnice. 20 minut necháte také na příjezdu do Prahy po D1 od Brna, a to kvůli nehodě na 16.5. kilometru. Kolona se táhne od 24. Kolona je také na trase Brno-Vyškov na 210. kilometru. U sjezdu na Slavkov bouralo v levém pruhu osobní auto s nákladním a do toho je ještě zúžení na 213. kilometru. Celkově ztratíte půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Máme ji!
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Kralupech nad Vltavou za 2 miliony 50 tisíc korun, pole v Neuměřicích u Kladna za 2 miliony 990 tisíc, další pole v Neuměřicích za 2 miliony 200 tisíc, byt 5KK v Praze za 5 milionů 300 tisíc a ještě jedno pole v Neuměřicích u Kladna za 2¾ milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Zítra už bude na obloze víc mraků, oblačno, někde ještě polojasno a teploty se budou pohybovat podobně jako dneska mezi 18 a 23 stupni.
0: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Je úterý 6. října, už jsme se posunuli až ke 13. hodině. Tohle kolem je Hit Radio 90 a možná nás ladíte na cestách v DABu a vaši pravidelnou trasou je dálnice D10, tak uzavírky na ní končí a kolony by tak měly na dobro zmizet. Hurá! Tak ještě doladit tu D11 a bude tímhle směrem zase klid na chvíli.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, 13 hodin 13 minut. Nepište těm chatbotům úplně všechno. Může se to velmi rychle otočit proti vám. Příběh z Ameriky, jedna ženská na Floridě se chatu svěřovala jako svýmu nejdůvěryhodnějšímu příteli a pak ji to v zápalu boje ujelo, napsala, že chce postřílet pár lidí, že už má dokonce koupený zbraně a docela rychle měla policii za dveřma. Tak jenom, že na té druhé straně chatbotů a SMSek a vůbec WhatsAppových zpráv vždycky nesedí jenom stroj. Jsem vás teďka vyplašila, že? Ajajajaj, to bude mrzení.

0: Vevněny. Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
15: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Hit Radio 90.

Skvělá Billy Myers na Hitrádu 90 v půl druhé. Pamatujete se ještě na populárního losa Emila? Ptám se proto, že už je to hodně dlouho, co jsme o něm neslyšeli a přitom byl tak populární. Při svým putování vrazil z Polska přes Česko, Slovensko, Rakousko i Německo. Pravidelně jsme o něm získávali zprávy hlavně ze Šumavy a teď se po Emilovi slehla zem. A fanoušci jsou z toho samozřejmě nesví a vyhlašují na sociálních sítích pátrání po Emilovi. Na Facebooku ve skupině, která je právě losu Emilovi věnovaná, je několik tisíc lidí, kteří opravdu příběhem losa žili a teď se zdá, že prostě nemají pro co žít. No, to je tak, když jsme v době, kdy máme pocit, že se všichni musíme pravidelně hlásit, odpovídat každému na zprávy a sdílet svou polohu, ve kterých se zrovna nacházíme. Tak já věřím tomu, že Emil je teď úplně v klidu někde sám, dělá, že neexistuje a polohu sdílet nechce. Fool's Garden, Hit Radio 90.

0: Když jste se dneska ráno probouzeli, představovali jste si 6. říjen takový? No tak jo, to je skvělý. Tak hlavně tomu pokračuje i odpoledne. Ať máte fajn úterý, po 14. hodině už tady na Hit Rádiu 90 bude Ivo, já se těším zítra.
1: Markéta Rachmanová. Hit Rádio 90.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time.

0: Paradise.
1: Anita a Ray nám předvedli No One a po Two Unlimited na Hitrádiu 90 vám krásné úterní odpoledne přeji. Volač, přidá se i moje kolegyně. Doprava.
2: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Pražském okruhu směrem k letišti je u Jesenice omezení a kvůli tomu se kolono táhne už z D1 od Průhonic. Kvůli omezení se zdržíte také na příjezdu do Prahy po brněnské dálnici, a to od 15. kilometru. Nehoda vám sebere 20 minut na trase Brno-Vyškov. Na 204. kilometru bouralo osobní auto s nákladním. Dalších 20 minut pak necháte od sjezdu na Slavkov kvůli dopravnímu omezení na 213. kilometru. Dvě auta bourala na D1 u odpočívky v Rážné na trase Olomouc-Ostrava na 318. kilometru. Doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indicie. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
13: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
21: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
20: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
21: Dýně si u nás můžete i koupit, na vaření i podzimní výzdobu.
20: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
21: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
20: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
0: počasí.
1: Dneska máme jasno, nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnost, ale žádných srážek se nedočkáme, nejvyšší teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupně Celsia. Ty zítřejší denní teploty budou podobné, přechodně více oblačnosti, ale bude to pořád bez srážek. No a co v noci, nejnižší teploty 11 až 6, při déle trvající malé oblačnosti a slabém větru místy jenom kolem 4 stupňů Celsia a lokálně přízemní mrazíky.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Už začal další populární meteorický roj Orionidy, tak využijeme toho, že je bez mraků, protože v době jeho vrcholu zhruba za 2 týdny tomu tak nemusí být, takže vlastně lepší vidět 1-2 padající hvězdy, než vůbec žádnou, že jo? Teď jeden padající asteroid, proti kterému musel bojovat Bruce Willis.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.
17: I could stay awake just to hear

0: Listopadové deště jsou sice ještě docela daleko, teď máme při pohledu ven z okna lepší pocit, když svítí to sluníčko a venku jsou velmi příjemné teploty. Akorát, že tedy meteorologové teď potvrdili, že to babí léto vydrží jenom do pozítří. Pak už se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů v pátek. O víkendu se budou teplotní maxima taky držet pod 20, ale bude ještě pořád docela hezky. No a v tom dalším týdnu a v těch dalších týdnech říjnových už to bude spíše takové normálnější na ten říjen. No, takže o něco chladnější a občas i s deštěm, tak s tím počítejme.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
5: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obchod.

0: banka.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Co jsem tak pochopil z vašich zpráv a reakcí za poslední rok a čtvrt, co vysíláme, tak posluchači Rádia 90 mají hodně rádi tenis. Takže pár aktuálních zpráv, jestli jste je prošvihli. Jirka Lehečka začal dneska v Tokiu proti Alcarazovi skvěle, ale nadějný náskok nevyužil, prohrál zkrácenou hru v prvním setu a následně set druhý. Na svůj největší titul tedy nedosáhl, ale to nevadí, dokázal, že na to má a že to nebude dlouho trvat, než nějaký takový do své sbírky přidá. To na turnaji v Pekingu máme taky šance na titul mezi ženami. Linda Nosková sice do čtvrtfinále neprošla, ale Karolíně Muchové a před malou chvílí i Nikole Bartuňkové se to povedlo. Akorát, že teď budou hrát proti sobě, no. Tak aspoň máme jistou Češku i v semifinále, že jo. A teď máme jednu jistou Kanaďanku a vlastně už 20 let i naturalizovanou Američanku ve vysílání Hit Rádia 90. Tady je Alanis Morissette, And In My Pocket.

0: předevčírem slavili František svůj svátek, ale my si od 15 hodin poslechneme ty, co mají v těchto dnech narozeniny. Jednoho pána, který slavil 3/4 století včera, potom jednoho, který bude mít 58 zítra a jednu dámu, která se toho 7. října narodila o rok dříve.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Belinda Carlisle společně s Georgem Harrisonem právě teď nabídli Leave a Light On na Hit Radio 90. Máme 6 minut před 15. Za chvíli tedy 3 ve 3, ale ještě předtím aktuální info z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na pražském okruhu u Jesenice směrem k letišti je omezení a kvůli němu budete popojíždět v koloně už od průhonic 20 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D1 a to od 15. kilometru. Pozor dejte na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na 30. kilometru za Sackou stojí v jízdním pruhu auto, kterému došel benzín. Kolona je na 10 minut. Nehoda vás přibrzdí na trase Brno-Vyškov. Na 204. kilometru bouralo osobní auto s nákladním, kolona je tam na 15 minut a dalších 15 necháte od sjezdu na Slavkov kvůli dopravnímu omezení na 213. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska večer bude místy přibývat oblačnost a někde to tak zůstane i v noci ráno a dopoledne. Odpoledne už pak bude ta oblačnost zase ubývat a bude jako jinde převážně polojasno. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 4 stupni, lokálně přízemní mrazíky, no a nejvyšší denní ve středu, stejné jako dneska v úterý, 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tony Braxton bude mít zítra narozeniny, stejně jako Tom York z Radiohead, tak si za chvíli na Hitrádu 90 dáme jejich největší hity. Ale na úvod 3 ve 3 tady bude Bob Geldof, který slavil včera 75. Stejně jako minulý pátek pán, který mu bude zpívat doprovodné vokály v hitu Crazy Sting.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: 7. října 1967 se narodila Toni Braxton, která teď na Hitrádiu 90 rozpívává svůj největší hit Unbreak My Heart. O rok mladší je Tom York z Radiohead, které jsme tu měli předtím se skvostem Creep. No a na úvod 3 ve 3 zpíval Crazy včerejší oslavenec Bob Geldof společně s tím, který taky slavil 3/4 století už v pátek se Stingem. Tak všem přejeme všechno nej.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který pozná te chutí.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 finišuje skvělá věc Duo The Boys, The Hole of the Moon. Je to půl roku od mise Artemis 2, prvního letu k měsíci po více než 50 letech. Posádka sice na povrchu nepřistála, ale otestovala systémy pro budoucí mise, stejně jako by měla učinit Artemis 3 na oběžné dráze Země v červnu příštího roku. A lidé by se měli na měsíc vrátit na začátku roku 2028 v rámci mise Artemis 4. Tak ať to všechno dopadne dobře, hlavně pro ty astronauty. Tady už je doufající Paul McCartney na Hit Radio 90.

0: Na Stinga jsme vám už taky rozdávali lístky na Hitradio 90 a myslím, že jsme nějaké ulovili i na pána, který ještě do konce této hodiny taky zaspívá v našem vysílání. Jestli budeme rozdávat vstupenky na Ronana Keatinga, tak to se včas dozvíte i na našich sociálních sítích, tak nás hlavně sledujte.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitradio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitradio 90.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Love your smile.
1: Očný snah Hitrádio 90. Co má pro nás Renata? Doprava.
2: Nehoda vás přibrzdí na výjezdu z Prahy směrem na Turnov. Na 10. kilometru bourala dvě auta a kolona je na 15 minut. 20 minut necháte kvůli omezení na pražském okruhu od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru popojíždí kolona od sjezdu z D5 k Ořechu. Práce na silnici zavřely jeden jízdní pruh na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Půl hodiny necháte mezi 212. až 214. kilometrem. A pozor, dejte v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu v Okružní ulici. Autobus tam srazil motorkáře, provoz je omezený, zdržíte se do 15 minut.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Tak nečekejte. Jezděte.
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Knihovna Maitreya.
17: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
16: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
18: Nyní i jako audiokniha.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 4 stupni, lokálně přízemní mrazíky, nejvyšší denní, stejně jako dneska, 18 až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Zhruba týden je venku na streamovacích službách nový dokument o kapele Pulp a jejím loňském turné a prý je to stejně dobré jako podobný dokument o návratu Oasis. Tak si to dejte, jestli budete mít možnost. Teď si Pulp dáme i na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: chce být the best ve všech tenisových statistikách. Novakovi Djokovičovi se zase povedlo nějaký rekordy přepsat. Na turnaji v Pekingu totiž zatím ještě neprohrál a dneska tam vyhrál už svůj 7. titul a neporazitelnost prodloužil na 34 zápasů, což se na jednom turnaji nikomu nepodařilo. Nadala překonal už postupem do čtvrtfinále a Moniku Selešovou dneska. Teď určitě bude útočit na rekord v celkovém počtu trofejí. Má jich 102, o jednu víc má Roger Federer a 109 Jimmy Connors. Tak co, dá to Novak? Jestli jste ho viděli, jak hrál na tomhletom turnaji, tak si určitě tipnete, že jo.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
5: Hit Radio 9.

Doyla, žije dál, seriály Watson, Sherlocka dcera a mladý Sherlock v poslední době hodně zaujali diváky, taky Enola Holmes, třetí díl filmové série, no a Guy Ritchie, který se právě k této tematice vrátil tím seriálem Mladý Sherlock, slibuje, že bychom se také měli dočkat nového filmu s Robertem Downeym Jr. a Judem Lawem v hlavních rolích Sherlocka a Watsona, takže opět potkáme v Baker Street. Teď jsme si dali stejnojmenou píseň od Undercover na Hit Radio 90 a převezme to Cyndi Lauper s hitem You Don't Know.

0: Rádio 90. 90.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Jaro, tedy La Primavera je teď momentálně v Austrálii, na Novém Zélandu, taky na Madagaskaru nebo třeba v Jihoafrické republice. A teď jsme ho měli i na Hit Rádiu 90 v podobě hitu od Saše. Za chvíli New Kids on the Block nebo Lenny Kravitz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Petr finančně propadá, tak by to chtělo pokračování bouřlivých dnů, o kterém se hodně mluví v posledních letech. Tom Cruise je určitě pro. Elton John doprovodil tu jedničku touhletou úžasnou věcí You Gotta Love Someone a teď nám ji předvedl také na Hitrádiu 90, 6 minut před 17. Je čas na aktuální info z dopravy a potom taky přehled dnešních zpráv a počasí a pak budou 90 zpátky. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte kvůli omezení na Pražském okruhu od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru kolona popojíždí půl hodiny od sjezdu z D5 k Ořechu. Práce na silnici zavřely jeden jízdní pruh na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Půl hodiny necháte mezi 212. a 214. kilometrem. Pozor dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy. Zasahují tam záchranáři a policisté u nehody osobního auta s motorkářem a porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D11 na 78. kilometru od Hradce Králové na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
18: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera.
16: Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Společnost CIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Motoristé mohou při nákupu benzínu v Polsku u čerpacích stanic za hraničním přechodem v Náchodě ušetřit na litru benzínu zhruba 5 korun. U litru nafty je úspora korunu až 2. Zájem Čechů o levnější paliva v Polsku byl dnes ale slabý. Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. Ve francouzské metropoli je očekáváno až 50 tisíc účastníků protestního průvodu. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcazarovi 6-7, 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu.
2: Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo místy a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne pak bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 4 stupni, lokálně se objeví přízemní mrazíky, má ty nejvyšší denní 18 až 23 jako dneska.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Bavili jsme se o tom, kde teď mají jaro, třeba v Austrálii, no tak nám rovnou australská dvojka Savage Garden něco jarního nabídne.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Na některé plodiny to letošní sucho v celé Evropě dolehlo hodně, ale ne tolik na olivy. U nich to zachránil extrémně vlhký začátek roku a zejména ve Španělsku to bude výrazně lepší než v loni, kdy byla hodně slabá sezóna. I v Řecku by to mělo překonat rok 2025, akorát prý v Itálii mají s olivami letos docela problém. Tohle byly olivy z Británie, skupina Olive a You're Not Alone na Hitrádiu 90, za chvíli 10 000 maniaků.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Pozvánka.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Hit Radio 90.

devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Gary Oldman asi nejspíš prozradil jméno představitele dalšího Bonda, i když se to pak teda snažil zahrát do autu. Stejně jako scenárista Steven Knight potvrdil, že byl herec už vybrán a pak teda hodně naznačil, že by mělo jít o jeho hereckého kolegu ze seriálu Slow Horses Jacka Loudna. No a pak teda rychle doplnil, že v to akorát doufá a drží mu palce. No ale popravdě to asi dává smysl. Je to ten typ a sedělo by mu to. No tak uvidíme. My jsme si

zahráli titulní píseň z Bondovky s Piercem Brosnanem, Zítřek nikdy neumírá na Hit Rádiu 90. A nebyl to náš dnešní filmový hit v půl šesté. Ten bude mít menší zpoždění, před ním ještě musíme stihnout Roxette a Head Away.

0: Dneska je to přesně 32 let od české kinopremiéry filmu 4 svatby, jeden pohřeb. A tak je jasný, že jsme si jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90 prostě museli zahrát ten mega hit z tohoto snímku. Wet, wet, wet. Love is all around. Za chvíli shodou okolností ještě Oscarový hit Tarzana od Phila Collinse, ale teď taky info ze silnice dálnic. Doprava.
1: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte kvůli omezení na pražském okruhu od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru kolona popojíždí půl hodiny od sjezdu z D5 směrem k Ořechu. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D11 na 78. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu. Na dálnici D3 na 62. kilometru od Kaplice na Benešov bourala dvě osobní auta, provoz je omezený a práce na silnici zavřely jeden jízdní pruh na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Půl hodiny budete popojíždět mezi 212. až 214. kilometrem. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
10: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: 90 jsou zpátky.
12: Hit Radio 90.
11: 90.

0: Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Devadesátky.
7: You got that something.
0: Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Sakra!
5: Za tohlí lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopíjat jít do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
9: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
10: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
12: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
13: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
0: Hit Radio 90.

vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v dabu. Hit Radio 90. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: každém daru lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Nejvíc zamilovaných devadesátek od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmelady s příběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.

non-stop. Hit Radio 90.

Hit Rádio 90. We're not creative enough. We're not

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Hit Radio 90.